0: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Posloucháte Klasik Praha.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Fyzomat stavebniny.
4: Květnová akce Fyzomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Posloucháte Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 6. května. Jak se rodí legenda? Někdy z velkého neúspěchu. Důležité je, že nepřiměl autora k tomu, aby nad svým dítkem zlomil hůl, natož taktovku. Naopak, a tak se i v dnešním ranním vysílání můžeme zaposlouchat do krásných tónů. Víc za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla skladba Friedricha Theodora Fröhlicha. My se zaposlouchali do třetí části jeho klavírního kvartetu D moll. Hráli náma Alena Hönigová, Miki Takahashi, Daila Dambroška a Ilze Kradule. Slyšeli jsme pěknou ukázku komorní hudby. Za chvíli se zaposloucháme do velmi staré melodie, a to v podání pouze lidských hlasů. Ty patří členům The Hilliard Ensemble a přednesou nám Tédet animam meam od Tomáse Luise de Victorii. Je 7 hodin 8 minut, máme 6. května a jak už jste slyšeli v úvodu dnešního ranního vysílání, budeme se věnovat jednomu dílu, které zpočátku úspěch nemělo, ale při druhé premiéře už ano. Mluvím o slavné opeře Giuseppe Verdiho La Traviata. Ta druhá premiéra se konala 6. května, bylo to v roce 1854 a byl to opravdu veliký úspěch. Když se ale vrátíme o rok dříve, tedy do roku 1853, k té první premiéře, tak ten velký neúspěch byl způsoben různými důvody a my si o nich taky povíme.

Zaposlouchali jsme se do skladby Tomáse Luise de Victoria. Tédet animam meam nám zpíval soubor The Hilliard Ensemble. 7 hodin 13 minut, za chvíli jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Konkrétně ten s označením číslo 1 z druhé řady od Zemek Hádur. Za chvíli jej zahrají Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Předtím ještě předpověď počasí pro Prahu. Dnes bychom měli mít v hlavním městě ráno a odpoledne převážně slunečno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se lokálně mohou objevit i přehánky nebo dokonce i bouřky. Odpolední nejvyšší teploty jsou hlášeny na 22 až 24 stupňů Celsia.

Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rettla dohrála Odzemek H-dur ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, tedy tanec číslo 1 z druhé řady tohoto souboru skvělých skladeb. 7 hodin a 18 minut čas pro další skladbu, tentokrát z oblasti filmové, a to z filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1960. Hrát nám budou skladbu Moon River filharmonici města Prahy. Než se ale chopí nástrojů, ještě je tu důležitá informace pro řidiče. Na křižovatce ulic Milady Horákové, Péleova a Badenyho je nefunkční světelná signalizace kvůli dopravní nehodě. Počítejte tam se zdržením.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažily opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, první větu symfonie číslo 8 D dur. Hrál soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 2 minuty před 7:30. Dnes máme 6. května a právě 6. května roku 1854 zažila opera La Traviata Giuseppe Verdiho velký úspěch. Bylo to ale až při její druhé premiéře. Jak se vůbec Verdi dostal k takovému tématu, které potom dalo za základ vzniknout takovému krásnému dílu s uchvatnými melodiemi, to bylo v podstatě jednoduché. O pár let dříve se totiž Verdi se svojí milenkou Giuseppinou Streponi objevil v Paříži a tam trávil zhruba 30 let. Od konce roku 1851 do března roku 1852 a vlastně jenom měsíc předtím, než z Paříže společně s Giuseppinou Streponi odjeli, se pár zúčastnil také představení Dámy s kameliemi od Alexandra Dumase syna. To bylo tak silné představení a tak silné téma, které rezonovalo i s tamní situací Giuseppe Verdiho, protože ten za svoji milou měl pouze milenku, která měla ještě nemanželské 3 děti. A tak jej příběh vlastně Violety tak oslovil, že by chtěl jej převést právě do operní podoby. A začal hned pracovat na hudbě.

Slyšeli jsme první větu symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Hrál nám soubor Czechensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka a dohrál 7:55. Za chvíli uslyšíme druhou část Noturna číslo 1 C-dur Josefa Haydna. Předtím se ale vracíme k opeře Giuseppe Verdiho La Traviata, neboť právě dnes si můžeme připomenout takové malé výročí, a sice výročí druhé premiéry této opery. Druhé premiéry, která konečně byla úspěšná. Ta první premiéra bohužel příliš úspěchu nezažila. K této opeře napsal libretto Francesco Maria Piave. A i to slibovalo, že by mohlo jít o velmi kvalitní dílo. Nicméně diváci byli zvyklí u Verdiho na to, že se na jevišti odehrávala nějaká legenda z minulosti. Teď přichází Giuseppe Verdi s La Traviatou s námětem ze současnosti a velmi pobuřujícím, neboť hlavní představitelkou je vlastně dáma, která nabízí svou lásku mnoha mužům. Violeta. A to se také nezdálo být jako nejlepší nápad pro to, aby mohla mít opera úspěch u diváků, zvláště když taková postava má být tragická. Ovšem ten největší problém byl nejspíš v obsazení hlavních rolí, neboť Giuseppe Verdi trval na tom, aby Violetu hrála mladá dáma. A tehdy vybralo divadlo La Fenice v Benátkách, kde se premiéra, ta první, měla uskutečnit, jinou dámu, Fanny Salvini Donatelli, která měla tehdy 38 let. To v dnešní době není žádný věk, ale tehdy už 38 let bylo bráno, jakože už je na takovou roli poměrně stará. A navíc byla tak trochu přitělem. Ovšem legendy dali vyšplhat váze této dámy opravdu na neuvěřitelných až 130 kg, což se zdá být docela nemožné. Tím hlavním důvodem byl spěch, se kterým se nastudovala tato opera v divadle La Fenice a také výkon baritonisty a tenoristy, kteří hráli další důležité role. Bohužel po prvním dějství už diváci ztratili trpělivost a tak se tato opera setkala s velkým neúspěchem. To ale Giuseppe Verdi označil sice za neúspěch, ale zároveň začal pracovat na úpravách.

0: Martin Rúd, Michal Niesmann a také členové souboru Mozart Fiato a Larky Budely nám dohráli druhou část Noturna číslo 1 C-dur Josefa Haydna v 7 hodin a 40 minut. Dnes 6. května si připomínáme druhou a konečně úspěšnou premiéru opery Giuseppe Verdiho La Traviata. To se odehrálo 6. května roku 1854 a mohla za to pochopitelně práce Giuseppe Verdiho, že se konečně opera publiku líbila, neboť od té první premiéry uběhl rok a během toho roku Giuseppe Verdi přepracoval druhé a třetí jednání. A navíc u té druhé premiéry dbali inscenátoři na to, aby se dílo podařilo i během zkoušek a také vybrali dobrou představitelku, mladou 26-letou Marie Spezia Alghieri. A ta diváky okouzlila, stejně jako další pěvci a hlavně melodie Giuseppe Verdiho. A tak tato opera, která se u nás často překládá jako zbloudilá, už nebloudí a našla si domov na mnoha operních scénách a dokonce i u nás v rádiu. Nyní uslyšíte jako Violetu Joan Sutherland a další, kdo bude zpívat, a to hlavní part, bude Luciano Pavarotti a my uslyšíme sborovou scénu s Violetou.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla jedna z nejslavnějších melodií opery La Traviata Giuseppe Verdiho v podání Luciana Pavarottiho, Joan Sutherland, National Philharmonic Orchestra a také sboru londýnské opery. Je 7:45 a my budeme nyní poslouchat hudbu z baletu Louskáček. Třetí část prvního dějství Tanec dětí a příchod dospělých zahrají berlínští filharmonikové pod taktovkou Simona Rattla.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Ladíte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme, jak nám Katia Bonatyšvili a Česká filharmonie vedená Pávem Jarvim zahráli první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Dohráli přesně v 8 hodin. Následují zprávy a za chvíli čeladenský tanec číslo 5 z lašských tanců Leoše Janáčka.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na podporu Českého rozhlasu a České televize se v Praze včera v podvečer sešly podle organizátorů shromáždění desítky tisíc lidí. Akci zorganizoval spolek Milion chvilek, jenž požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Lidé se sešli na Staroměstském náměstí, po projevech řečníků vyrazili pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Tam jim zaměstnanci Českého rozhlasu s předsedou stávkového výboru odboru Českého rozhlasu Janem Křemenem děkovali. Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu iránské kontroly. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s iránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od iránského úřadu pro průliv Perského zálivu. Cenu za nejlepší české animované dílo roku 2025 získal v národní soutěži Český obzor koprodukční snímek Pohádky po babičce. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bylo včera tradiční součástí slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který v Liberci potrvá do neděle. Dnes bude nad Českou republikou ráno a dopoledne převážně slunečno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a s ní přijdou i srážky. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů. To už je ze zpráv vše a teď už se můžeme roztančit čeladenským lašským tancem číslo 5 Leoše Janáčka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Čeladenský z Lašských tanců Leoše Janáčka. Slibované dílo zaznělo a tentokrát v podání symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který vedl Petr Altrichter. 8 hodin a 5 minut a čas pro další pěknou skladbu. Tentokrát od Ludvíka van Beethovena to bude první věta symfonie číslo 6 F-dur, tedy ze známé pastorální. A hrát ji bude Česká filharmonie pod vedením Paula Kleckého.

0: Česká filharmonie, vedená Paulem Kleckým, nám dohrála první část symfonie číslo 6 F. dur Ludvíka van Beethovena. Říká se jí také pastorální. Je 8 hodin a 17 minut. A nás za chvíli může tak trochu rozveselit i skladba, která se objevila ve filmu Rabín Jákob. Ten film měl premiéru v roce 1973 a zářil kreacemi Louise Funès. A vy jste určitě takový film viděli, a pokud ne, tak si můžete známého francouzského komika představit, jak tančí na hudbu Vladimíra Kozmy. Tančit bude na solo Renu Capisona a za doprovodu souboru Le Siècle pod vedením Duncana Warda. Ale ještě předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Na Pražském okruhu ve směru k letišti probíhá blokové odbavování v tunelech, tam se zdržíte. Další zdržení na vás se čeká v ulicích Prahy, kde došlo k dopravním nehodám, a to je ulice Na Hůrce, Cukrovarská a Vilznova. A buďte také opatrní na Bubenském nábřeží, na křižovatce Argentinské a Bubenského nábřeží také došlo k nehodě.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla třetí věta symfonie číslo 87 a dur Josefa Haydna. Hrál nám orchestr Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Sigiswalda Kuykena a dohrál těsně před 8:30. Nyní se zaposloucháme do třetí věty symfonie D moll Cesara Franka. Uslyšíme tak ukázku z jediné Frankovy symfonie, kterou napsal v 66 letech, krátce před svou smrtí. Zazní díky Frankfurtskému rozhlasovému symfonickému orchestru pod vedením Alena Altinoglu.

Dozněla ukázka z jediné Frankovy symfonie, tedy ze symfonie de mol Césara Franka. Třetí větu nám hrál frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr pod vedením Aléna Altinoglu a dohrál 5 minut před 9:15. Následující minuty zazní jedna ze skladeb Jeana Sibelia a bude to Andante Festivo v podání kapely Istropolitany pod taktovkou Adriana Lipra.

0: Doznělo Andante Festivo, my jsme slyšeli hudbu Žána Sibelia v podání kapely Istropolitany pod vedením Adriana Lípra a budeme mít teď možnost se také zaposlouchat do jedné svižnější skladby, a sice do rychlé polky z Miste Johana Strause mladšího. U něhož jsme si minulý rok v roce 2025 připomínali 200. výročí jeho narození. A jak uslyšíte, jeho polky nestárnou. Nám tu z Miste, tedy rychlou polku s takovým názvem, nyní zahraje soubor vídeňských filharmoniků pod vedením Zubina Méty.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longjumeau a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Operu Lakmé Leude Liba nám tentokrát připomněl Juan Diego Flores. Svým tenorem zaspíval jednu z árií za doprovodu orchestru Orchestra del Teatro Comunale di Bologna pod taktovkou Roberta Abáda a dopěl 4 minuty před 9:00, takže nám ještě zbývá v ranním bloku prostor pro jednu pěknou skladbu a tou bude od Sergeje Prokofjeva 6. část ze svity číslo 1 Popelka.

0: Slyšeli jsme, jak Popelka jede na bál a nejspíš tam dojela a v pořádku. A také ke konci jsme dorazili i s dnešním ranním vysíláním. Před chvílí hrálo Orchestr de Paris pod vedením Semyona Byčkova pěknou melodii Sergeje Prokofjeva z jeho svity číslo 1 Popelka. A za chvíli uslyšíte předehru k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je to plynulá nabídka hudby, kterou vám nabízíme na rádiu Klasik Praha, ale máme pro vás vždy rozdělený den do několika bloků. Ten ranní právě končí, ale už začíná také dopolední a jím vás provede Ondřej Fischer. Filip Cichla se loučí a přeje pěknou středu.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Dnes je 6. května, máme 12 minut po 9. hodině, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer a právě začíná naše dopolední vysílání, které zahájila, jak jste jistě poznali, známá předehra k Rossiniho opeře Wilhelm Tell, a to v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako obvykle vám nabídneme v našem vysílání pestrý hudební program. Před 10. hodinou to bude hudba napříč staletími v podání skvělých tuzemských i zahraničních interpretů. Mimo jiné uslyšíme třeba Ravela, Holsta, Piazzolu, filmovou hudbu, také hudbu Bohuslava Martinů nebo Karla Orfa. A mezi účinkujícími na nahrávkách, které si poslechneme, budou třeba houslistka Nicola Benedetti, uslyšíme Český národní symfonický orchestr nebo orchestr Prague Philharmonia, také bostonské symfoniky, houslistu Gidona Kremera a mnohé další. Teď bezprostředně budeme pokračovat hudbou Bohuslava Martinů. Bude to jeden z jeho tří českých tanců pro klavír, tanec Dupák, jak ho nahrál pianista Libor Nováček.

Tak to byla hravá a energická hudba Bohuslava Martinů, inspirovaná lidovým tancem Dupák. Byla to tedy část cyklu tří českých tanců pro klavír a zahrál nám pianista Libor Nováček. Následovat bude hudba filmová. Skladatel Ennio Morricone spolupracoval s režisérem Sergem Leonem na několika filmech, kromě slavných westernů jako Tenkrát na západě nebo Hodný, zlý a ošklivý, také na drsné gangsterce s názvem Tenkrát v Americe, kterou Sergio Leone natočil v roce 1984. Hlavní roli tam stvárnil Robert De Niro a hudba k tomuto filmu od Ennia Morriconeho byla mimo jiné třeba nominována na Zlatý globus nebo oceněná cenou BAFTA. My si z ní teď poslechneme ukázku v podání Mnichovského rozhlasového orchestru, který bude na této nahrávce řídit sám autor Ennio Morricone. Je to živá nahrávka, natočená už před více než 20 lety v roce 2004.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 9:30, posloucháte Radio Klasik Praha. Toto byla skladba Astora Piazzolly, která znázorňovala jaro v Buenos Aires. Jak víme, tak na jižní polokouli jaro probíhá úplně jindy než tady u nás. No a proto také Piazzolla vtipně v závěru této skladby znázorňující jaro v Buenos Aires citoval tedy Vivaldiho Podzim. No a my jsme poslouchali teď nahrávku houslisty Gidona Kremera, který tento Piazzollův cyklus Primavera Porteña, respektive Quattro Estazioni Porteña, tedy čtyři roční doby v Buenos Aires, proslavil a který nám zahrál tuto hudbu za doprovodu svého slavného komorního orchestru Kremerata Baltica. Teď bude následovat hudba Gabriela Forého, jeho působivé Requiem a část nazvaná Libera Me, nádherná melodie, kterou nám zaspívá baritonista Haken Hogegord za doprovodu bostonských symfoniků pod taktovkou dirigenta Seijiho Ozawy.

Část Libera Mes, Forého Requiem, krásnou a působivou melodii jsme teď poslouchali v podání bostonských symfoniků a Seijiho Ozawy. Máme 7:30 a následovat bude opět něco ve svižnějším tempu. Bude to Presto, tedy třetí část z Ravelova klavírního koncertu G-dur, skladby, kterou prostupují všelijaké jazzové vlivy a kterou Ravel napsal vlastně souběžně se svým druhým slavným klavírním koncertem, tedy koncertem pro jednu ruku. No a my si poslechneme teď z tohoto koncertu G-dur, tedy třetí část, jak ji nahrál americký koncertní pianista Andrew von Oyen, který často spolupracuje s pražským orchestrem Prague Philharmonia a bude tomu tak i na této nahrávce.

Poslouchali jsme teď třetí větu z Ravelova klavírního koncertu G-dur. Solo na piano hrál Andrew von Oyen, doprovázený orchestrem Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma. Tento pianista s orchestrem už spolupracoval několikrát, byl i součástí jejich amerického turné v letošní sezóně a bude součástí i jejich sezóny příští. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď hudbou Gustava Holsta, jeho slavná orchestrální svita Planety a její pátá část věnovaná planetě Saturn s podtitulem Posel stáří. Bude nám hrát Český národní symfonický orchestr, no a dále pak ještě před 10. hodinou třeba také Tartiniho hudba nebo část Orfovy kantáty Carmina Burana. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Ladíte Klasik Praha.

0: Tři minuty před desátou dozněla teď na Klasik Praha hudba Karla Orfa. Z jeho slavné kantáty Carmina Burana na středověké texty jsme poslouchali část pojmenovanou Floret Silva. Na nahrávce účinkoval londýnský festivalový orchestr a zpíval sbor Tellis Chamber Choir. No a před desátou hodinou nám ještě zahraje houslistka Nicola Benedetti, skotská hráčka, také umělecká ředitelka Edinburského festivalu. Nedávno se představila i tady v Praze s Českou filharmonií a my ji uslyšíme teď v barokním repertoáru. Zahraje nám první část ze slavné Tartiniho houslové sonáty G-moll, která je opředena legendami, přezdívá se jí Ďáblův trilek. No a my uslyšíme Nicolu Benedetti za doprovodu čembalisty Christiana Karnina.
1: Hi, this is Nicola Benedetti and you are listening to Radio Classic Praha.

0: Podle legendy se skladateli Tartinimu ve snu zjevil ďábel, který mu hrál na housle u jeho postele. No a Tartini pak pod dojmem tohoto snu napsal svou houslovou sonátu G-moll přezdívanou Ďáblův trilek, ze které jsme teď poslouchali první větu v podání houslistky Nicoli Benedetti a čembalisty Christiana Karnina. Jsou 2:10 na rádiu Klasik Praha, dále zazní skvělý klavírní koncert Kláry Šumanové. Je to dílo, které autorka ještě tedy samozřejmě pod dívčím jménem Klára Vík napsala ve věku pouhých 15 let a sama si také svůj koncert a moll premiérovala jako solistka, dokonce s Gewandhaus orchestrem pod taktovkou Felixe Mendelssohna. No a my si z tohoto jejího koncertu za chvíli tedy poslechneme třetí větu finále, jak ji nahrála před 3 lety pianistka Beatrice Rana za doprovodu Komorního orchestru Evropské unie.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme právě vyslechli toto finále z klavírního koncertu a mol Kláry Šumanové, která napsala tedy svůj klavírní koncert v 15 letech, o 10 let dříve než její manžel Robert, který také napsal klavírní koncert a mol. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde solový part hrála pianistka Beatrice Rana, dirigent Jany Kneze-Cegan, v současnosti tedy šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku, řídil na této nahrávce těleso Chamber Orchestra of Europe. Následuje nadčasová hudba Johanna Sebastiana Bacha, amsterdamský barokní orchestr vedený Tonem Kopmanem nám v autentické interpretaci zahraje první část z Bachovy orchestrální svity číslo 2 H-moll.

Je 10 minut před 10:30, posloucháte Radio Klasik Praha a právě dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Slyšeli jsme první část jeho orchestrální svity číslo 2 H-moll. Na nahrávce účinkoval amsterdamský barokní orchestr řízený Tonem Kopmanem. Pokud máte rádi Bachovu instrumentální tvorbu, tak třeba letos na festivalu Smetanova Litomyšl si můžete poslechnout jeho braniborské koncerty, které se tam budou hrát 18. a 19. června. Bude hrát komorní orchestr České filharmonie pod vedením Nikolase Kremera. No a nás dále čeká Chopinova hudba v finále ze sonáty číslo 2 B-moll. Bude nám hrát klavíristka Beatrice Rana, kterou jsme před chvílí slyšeli hrát hudbu Kláry Schumannové, tak teď se nám představí ještě jednou. No a pak třeba také Šostakovičova hudba, rovněž angličtí autoři Vaughan Williams a Elgar, a nebo třeba část z Handlovy vodní hudby. To vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů. S apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 3 minuty po 10:30, toto bylo svižné skerco z Šostakovičova houslového koncertu. Poslouchali jsme tentokrát nahrávku, která vyšla v loňském roce a kterou natočil mladý houslista Daniel Matejča se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Tento Šostakovičův houslový koncert je z roku 1948, byl věnován legendárnímu houslistovi Davidu Oistrachovi, který také tento koncert premiéroval, ovšem až několik let později režim to dovolil až v roce 1955, takže loni tomu bylo rovných 70 let od premiéry tohoto díla. No a dále si poslechneme nádhernou skladbu Ralpha Vaughna Williamse. Je to skladba, která vznikla původně pro katedrální chrámové prostory a je tedy zvukově velice vynalézavá, využívá velký i malý smyčcový orchestr a ještě taky smyčcové kvarteto v těch nejkomornějších částech a je to fantazie na téma renesančního skladatele Thomase Tellise. My si ji poslechneme v podání tělesa The New Queen's Hall Orchestra. Dirigovat bude dirigent Barry Wordsworth.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Potisk, trička, bela bel CZ.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 4 minuty před 11. Stále posloucháte dopolední vysílání hudebního rádia Klasik Praha a toto byla ukázka ze svity číslo 1 z Handlovy vodní hudby. Skladba, která vznikla na objednávku anglického krále Jiřího I. pro koncert, který se konal na lodích na řece Temži. No a toto byla nahrávka Collegia 1704, která vyšla v loňském roce pod názvem Water and Fire, voda a oheň, a kromě vodní hudby tedy na albu najdete i hudbu k ohňostroji téhož autora. Následuje teď skladba Edwarda Elgara, známá melodie Nimrod, pocházející z jeho takzvaných enigmatických variací. Je to skladba, kterou uslyšíme v úpravě pro solové violončelo Sheku Kane Masona a doprovodný soubor 5 dalších violončel.

0: Slavná Elgarova melodie Nimrod z takzvaných enigmatických variací, což je část této velké skladby, kterou Elgar věnoval svému příteli Augustu Jägerovi. Název Nimrod je tedy takovou hříčkou na Jägerovo příjmení. Tak tuto slavnou melodii jsme teď poslouchali v úpravě pro solové violončelo Šeku Kane Meissna a soubor pěti dalších violončel. Elgarovy enigmatické variace, to je skladba, která mimochodem zazní letos také na festivalu Smetanova Litomyšl, kde k hlavním zahraničním hvězdám bude patřit dirigent Antonio Papano s londýnským symfonickým orchestrem. No a zahrají právě tuto Elgarovu skladbu v Litomyšli na koncertě 20. června. Kromě toho tam ještě také zazní Čajkovského 6. symfonie, takzvaná patetická. Dále si poslechneme jednu skladbu tanečního charakteru, rychlou polku od Josefa Strause s názvem Vpřed. Pak nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne a také třeba Dvořákova komorní hudba, rovněž Mozart, Donizetti nebo Beethoven. To vše máme připraveno ještě před polednem v našem programu tady na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Výstižným názvem Vpřed pojmenoval Josef Strauss, člen slavné vídeňské skladatelské rodiny, tuto svou rychlou polku, kterou jsme teď vyslechli 10:55 v našem vysílání. Dále si v rámci pravidelné rubriky Novinka týdne představíme novou zajímavou nahrávku Haydnova oratoria Stvoření.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na Štědrý den 24. prosince roku 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o 2 roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla ovšem spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon sám ovšem vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v pařížské opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Cœur de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rose, tenorista Stanislas de Barberac a basista Nahuel de Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům, je napsáno na libretto podle příběhu z biblické knihy Genesis. Je to působivá skladba o 3 částech, z nichž první 2 popisují stvoření světa, závěrečná část je pak milostná, je věnována lásce mezi Adamem a Evou. No a dílo je na jednu stranu tedy inspirováno Handlovými barokními oratorii o 500 let staršími, na druhou stranu už obsahuje řadu progresivních až romantických prvků. No a my si jako hudební ukázku z této nové nahrávky francouzské verze Haydnova Stvoření poslechneme ikonickou úvodní část, kde sice tedy nezazní francouzština, ale je to nejznámější část tohoto Haydnova díla, tedy úvodní Stvoření světa z chaosu. Julien Chauvin řídí na nahrávce orchestr Le Concert de la Loge.

byla slavná úvodní část Haydnova oratoria Stvoření na námět biblické knihy Genesis. Poslouchali jsme novou nahrávku francouzského souboru dobových nástrojů Le Concert de la Loge, řízeného Julienem Chauvinem. Natočili Haydnovo stvoření v zajímavé francouzské verzi, která měla premiéru v roce 1800. Více se můžete dočíst o této nové nahrávce i na našich webových stránkách klasikpraha.cz. Vyšla před pár týdny u vydavatelství Alpha Classics. No a my pokračujeme teď v našem programu Dvořákovou hudbou. Pražské Guarneri Trio, které patří dlouhodobě k našim předním komorním souborům, nám teď zahraje čtvrtou část z Dvořákova klavírního tria číslo 1 B dur.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50-letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festival prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Klasik Praha.

Poslouchali jsme známou melodii, kterou nám teď zahrál trumpetista Wynton Marsalis, jinak známý jako jazzman, ale věnuje se i klasické hudbě, kromě toho ji také skládá. No a v této podobě tedy natočil slavnou skladbu Jeremiase Clarka, která se jmenuje Pochod prince dánského, a Wyntona Marsalise doprovodil anglický komorní orchestr. Ještě zůstaneme chvíli v Anglii, protože teď zazní hudba dalšího anglického autora, jmenoval se Arthur Bliss, byl to skladatel 20. století, který ještě v 70. letech komponoval v takovém dost konzervativním romantickém stylu. U nás je prakticky neznámý, byl to svého času třeba i dvorní skladatel královny Alžběty II. A napsal přesně v roce 1970 pro významného violončelistu Mstislava Rostropoviče violončelový koncert, který na premiéře dirigoval Benjamin Britten. A my si teď z tohoto violončelového koncertu poslechneme druhou větu. Nově ho nahrála Liverpool Polská filharmonie na album, které vyšlo loni, pod taktovkou dirigenta Andrewa Menzieho a se solistou, violončelistou Guyem Johnstonem.

Poslouchali jsme druhou větu ze zajímavého violončelového koncertu anglického autora Artura Blisse. Skladba vznikla pro legendárního violončelistu Mstislava Rostropoviče. Premiéru měla v roce 1970 pod taktovkou Benjamina Britna. No a její druhou větu nám teď na nové nahrávce vydané v loňském roce zahrál violončelista Guy Johnston, doprovázený Liverpoolskou královskou filharmonií pod taktovkou Andrewa Menzieho. Dále si poslechneme Mozartovu slavnou 40. symfonii přezdívanou Velká symfonie G-moll. První větu nám zahraje Pražský komorní orchestr, který bude dirigovat vyhlášený mozartovský odborník Sir Charles Mackerras.

To byla první věta z Mozartovy předposlední 40. symfonie G-moll v podání Pražského komorního orchestru, který řídil Charles Mekeras, vyhlášený odborník na Mozartovu hudbu i přítel českého hudebního prostředí. Následující skladba bude také ještě v mollové tónině, bude to arie Una furtiva lagrima, melancholická arie z jinak komické opery Nápoj lásky od Gaetana Donizettiho, a zaspívá nám ji nedávno v Praze vystoupivší tenorista Juan Diego Flores.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Potisk, trička, byla CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Moteto di San Giovanni Nepomuceno Ferdinanda Tobiase Richtera zaspívali Anna Hlavenková, soprán Petra Noskajová, mezzosoprán Lubomír Moravec, kontratenor Stanislav Předota, tenor a Michael Pospíšil, bas. Účinkoval soubor Muzika Antiviková Praha, vedený Pavlem Klikarem. Skončila tedy další hudební hodina na Rádiu Klasik Praha, protože teď je 13 hodin 6. května, tak jsou tady zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.

0: Premiér Andrej Babiš otáčí ve svém postoji k naplňování závazků na obranu. Na pondělním summitu v Jerevanu totiž novinářům řekl, že Česko splní 2% obranných výdajů ještě v tomto roce. V dubnu přitom ještě nedostatečný rozpočet hájil. Schází v něm zhruba 20 miliard. Podle posledních čísel uzná Severoatlantická aliance Česku obrané výdaje jen na úrovni 1,78% HDP za rok 2026 na místo 2%. Hackerská skupina Shiny Hunters tvrdí, že při rozsáhlém kyberútoku získala data stovek milionů studentů, učitelů a zaměstnanců škol po celém světě. Terčem útoku se stal vzdělávací systém Canvas, který školy využívají například pro správu studia, známek nebo komunikaci mezi studenty a pedagogy. Podle hackerů bylo zasaženo přibližně 9000 vzdělávacích institucí a odcizeno mělo být až 275 milionů záznamů. Hackeři prý chtějí po provozovateli Canvasu evidentně výkupné, aby odcizená data nezveřejnili. Detaily jejich podmínek ale zveřejněny nebyly, stejně jako částka, kterou požadují. Tým brněnských hvězdářů slaví, protože se svým dokumentem o kráse mraků nazvaným Na hraně nebe uspěli na filmovém festivalu Dome Fest West v Boulderu v americkém státě Colorado. Získali dokonce cenu Best Narrative, tedy ocenění za nejlepší příběh. Snímek ukazuje, jak vznikají a zanikají mraky, co je to oblačnost a jak se mění. Jde o Full Dome film, což znamená, že byl natáčen speciálně pro hvězdárny a promítá se na hvězdárenské kopule. Jaké bude počasí v Praze dnes odpoledne? Většinou oblačno. Později odpoledne se místy objeví přehánky a zejména večer bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů a mírný jihozápadní až jižní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách jsme uvedli rondo prestissimo koncertu pro housle a orchestr D-moll Richarda Strause a vídeňské symfoniky řídil Petr Popelka. Solo na housle přednesl Renaud Capuçon. Mimochodem, tenhle houslový koncert napsal Strauss v 18 letech a dnes se moc nehraje, takže jste ho měli možnost právě slyšet u nás na rádiu Klasik Praha. Stejně tak, jako už za chviličku uslyšíte Goldbergovy variace v provedení Vikingura Olafsona od Johana Sebastiana Bacha, část tohoto díla, uvedeme taky italskou symfonii číslo 4 A dur Felixe Mendelssohna Bartoldio, zase to bude samozřejmě ukázka, ale celá bude koncertní předéra, které se říká Froissart Edwarda Elgara. To bude asi tak ve 13 hodin a 30 minut a můžete se těšit i na další díla. Tak krásný den, krásný 6. květen.

Cyklus 30 variací Johanna Sebastiana Bacha nese název Goldbergovy variace. Víte určitě, že to je o toho, že Bach je napsal pro svého žáka Johanna Teofilia Goldberga, po němž je pojmenován. Za malý okamžik další skladba, ale taky už budeme častěji připomínat, že už v úterý 12. května, to je za chviličku, začne 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který trvá jako vždy do 4. června, nabídne 41 koncertů, 6 masterclassů, 18 workshopů a 12 doprovodných akcí, včetně výstavy Pražské jaro Art Salon a Open Air Pražského jara za podpory skupiny ČES. Zahajovací koncert festivalu v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky budou moci díky spolupráci s českými centry sledovat v přímém přenosu diváci ve 24 zemích světa. No a víc informací najdete taky na našich webových stránkách, či samozřejmě na stránkách Pražského jara. Poslechněme si italskou symfonii číslo 4 A-dur Felixe Mendelssohna Bartoliho, která patří mezi jeho nejoblíbenější symfonická díla. Dnes uvedeme Saltarello Presto. V provedení Chamber Orchestra of Europe a řídí Jany Kneze Segan.

0: Klasik Praha.
1: Balety Giselle a Corsair a opery Postillon z Longimo a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x 100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte odpolední program Rádia Klasik Praha, teď je s hudbou afrobritského skladatele Samuela Coleridge Taylora, Maya Megap na housle a Matthew Shellhorn na klavír zahráli Maurský valčík z jeho 4 charakteristických valčíků. Tento hudební skladatel napsal 4 charakteristické valčíky, původně tedy to byla orchestrální skladba a samotným autorem je taky upravena později do té podoby, v jaké jste tu ukázku slyšeli teď vy. Teď nás čeká rozsáhlejší dílo a to je koncertní předehra Froissart Edwarda Elgara. Philharmonia Orchestra řídí Andrew Davis.

0: Obecenstvo teď tleská Filharmonia Orchestra, řídil Andrew Davis za provedení koncertní předehry Froissart Edwarda Elgara, kterou autor napsal, nebo nechal se tedy inspirovat kronikami Jeana Froissarta ze 14. století.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Ke klavíru usedl Bertrand Chamaillou, aby zahrál etídu ve formě valčíku z pera Camille Saint-Saëns. Je to poslední skladba této hodiny, ve které se bude pravit Kdo mě utěší. Je to závěrečná píseň z Caccinyho sbírky Monodii pro hlas a basso continuo, tedy Giulia Caccinyho. A zpívat bude člověk, který je basistou a zároveň vedoucím souboru ensemble Phoenix z Mnichova, Joel Frederiksen.

0: Giulio Caccini, který je jedním ze zakladatelů opery a raně barokního stylu, takzvaného seconda pratica, byl zpěvák, skladatel, harfista, loutnista a učitel. A tahle skladba, závěrečná píseň z jeho sbírky Monodii pro hlas a basso continuos, takzvané nové hudby, je z roku 1602. A Kdo mě utěší, zpíval Joel Frederiksen za doprovodu svého souboru, který vede tedy ansámblu Fénix z Mnichova. A teď už je na hodinách 2 minutky po 14. hodině, je středa 6. května.
1: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha se začal odvíjet program po 14. hodině a jazzová svita, respektive obě dvě jazzové svity Dmitrije Šostakoviče, patří mezi oblíbená díla a taky velmi posluchačsky vděčná. Vy jste slyšeli z dvojky tanec číslo 2. Královský koncertní orchestr Amsterdam řídil Ricardo Chailly. Na Rádiu Klasik Praha se teď představí Joseph Calleja, tento tenorista, který bude zpívat za doprovodu Orchestra de la Comunitat Valenciana. Řídit bude Ramon Tebar známou árii z opery Aida Giuseppe Verdiho.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Skladbu ovlivněnou jazzem s názvem You Come Here Often, tedy chodíte sem často, napsal slavný americký dirigent Michael Tilson Thomas přímo pro klavíristku, která teď to dílo uvedla, a tou je Yuja Wang. Ta mimochodem získala cenu Grammy za rok 2024 jako nejlepší klasické solové instrumentální album. Je to na projektu, který se jmenuje Americký projekt. Jiná americká žena, skladatelka a pianistka Gabriela Lena Frank, byla oceněna teď za programní symfonickou skladbu Picaflor a Future Mid. Kompozičně má ta skladba 10 částí a získala za ní Pulitzerovu cenu. Je to 53letá autorka, za tuto programní orchestrální kompozici tedy získala cenu pojmenovanou po demokratickém politikovi a novináři Josefu Pulitzerovi. Z jehož majetku odkazaného univerzitě byla ze začátku financována. Víc informací si můžete přečíst na našich webových stránkách. Teď vám pustím Andantino e Sempre Piano, díla Františka Xavera Richtera, jeho symfonie číslo 52 D dur. Czech Ensemble Barok Orchestra řídí Roman Válek.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Autor hudby z filmu Francouzská depeše Alexandre Desplas je teď dirigoval Orchestr de Paris sám v této skladbě a na řadě je pozvánka na rádiu Klasik Praha, která přišla z FOKu, tedy ze Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Tentokrát je pro děti a jejich rodiče. Kulišáci v orchestru. To je workshop, který ukáže v kostele svatých Šimona a Judy, a to 15. května v 9.30 nebo v 10.45, že hudba vůbec není vážná a že společné hudební tvoření a zážitky podporují umění spolupráce a posilují taky pouto mezi rodičem a dítětem. Ano, protože tyto workshopy, na které můžete zajít, vedou k aktivitám, které jsou s hudbou spojené. A není to jenom pasivní poslech. Naučíte se tady, jak hudbu poslouchat, ale také být jejími tvůrci. A to ve dvou workshopech Kulišáci v orchestru. Oba se konají 15. května v kostele svatých Šimona a Judy v pátek 15. května v 9 hodin 30 minut a v 10 hodin 45 minut. Hudba Wolfganga Amadea Mozarta taky byla samozřejmě ve své době velice populární, tak proč ji říkat vážná, to vůbec není pravda. Andante koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr tohoto autora je toho dokladem. Friedrich Gulda bude hrát na klavír.

Klavíristu Friedricha Guldu doprovodili vídeňští filharmonikové, které řídil Claudio Abbado. V tom nádherném andante koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Řekne-li se Gustav Holst, tak většinou se každému vybaví Planety, jeho orchestrální svita, i když toho samozřejmě napsal více. No ale my se přidržíme té jeho nejznámější zřejmě práci orchestrální svity Planety a teď si pustíme Mars, tedy zvěstovatele války.

Takto stvárnil planetu Mars Gustav Holst ve své orchestrální světě Planety. Berlínskou filharmonii řídil Simon Rattle. Teď bude znít jeden jediný nástroj a na ten bude hrát hráčka na harfu Jana Boušková. Tato harfistka se představí v části Andante, Svity a Dur Antonína Dvořáka, tedy v úpravě tohoto díla.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Koncertu pro violončelo a orchestr a dur Karla Filipa Emanuela Bacha v části Allegro Assai zahráli Dominika Hošková na violončelo a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Jiří Malát. No a tím už se uzavřel program této naší vysílací hodiny. Za chviličku už bude po 15. a program začne v této hodině hudbou Josefa Haydna.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Leif Uwe Andsnes byl u klavíru, aby zahrál za doprovodu Norského komorního orchestru, který sám řídil od klavíru finále koncertu pro tento nástroj a orchestr. Číslo 3 F-dur Josefa Haydna. A já zase budu jmenovat teď pár titulů, které budeme hrát v této hodině. A vy můžete samozřejmě aktuálně jméno autora a název skladby sledovat taky na našich webových stránkách. Ať už to bude v případě symfonie číslo 3 D-dur polské Petra Iljiče Čajkovského nebo opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera či španělské rapsodie Maurice Ravela. Přeji krásný den i u poslechu té následující skladby, kterou napsal švýcarský skladatel, který se jmenuje Frank Martin. Dílo má název Polyptyk pro housle a dva malé smyčcové orchestry a tady je jedna z částí.

Část díla Polyptyk pro housle a dva malé smyčcové orchestry napsal Frank Marten, zahrál Mnichovský komorní orchestr, řídil ho Hans Stadlmayr a houslové solo obstaral Gottfried Schneider. Už jste někdy byli na vernisáži výstavy, máte takovou příležitost právě dnes, 6. května ve středu, a to v 18 hodin v galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného. Tato galerie je v Zakouřilově ulici 9 v Praze 4 na Chodově a bude tam vernisáž prodejní výstavy, kterou spolu zahájí Ivo Šmoldas a Jan Brabenec. A právě on je autorem tedy výtvarných děl na této výstavě, která se jmenuje Hry se světlem. Autor maluje na kůži a navíc používá právě světlo. Můžete se přijít podívat, jakým způsobem společně se svými obrazy. Navíc tam bude hrát skupina, která bude interpretovat irské skladby The Framers. No a výstavu pak v dalších dnech můžete zahlédnout třeba od 9. do 13. června příštího roku, anebo od 12. a to bude v té nejbližší době, od 12. do 16. května a od 26. do 30.

Psal se rok 1875, kdy vznikla takzvaná Polská symfonie číslo 3 D-dur. Dílo je proslulé pětivětou strukturou a je takové optimistické, což potvrdilo i skrco z této symfonie číslo 3 D-dur Petra Iliče Čajkovského. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov. A samozřejmě nechybí ani v této hodině hudba filmová. Je to téma z filmu Čarodějky z Eastwicku, The Tennis Game. Tak budeme hrát tenis s Johnem Williamsem a jeho hudbou a zahrají Sarah Andon na flétnu, Cecilia Chan na violončelo a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
10: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
9: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
10: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táborový vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
9: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Alfonso Leal del Ocho hrál na violu, Harry Bickett řídil The English Concert, část Largo skončila koncertu pro violu a orchestr G-dur Georga Filipa Telemana. A vás teď pozvu na výstavu Zdeňka Netopila, která se koná v Europarku ve Štěrbohlech. V rámci projektu Europark Art se tady můžete těšit na tradiční a taky prodejní další uměleckou výstavu, kde se představuje dílo malíře a grafika Zdeňka Netopila, který již nežije. Výstava se bude konat v termínu od 16. dubna, nebo koná v termínu od 16. dubna už, ale stihnete ji, protože končí až 24. května v přízemí nákupní pasáže v Europarku. Víc informací samozřejmě získáte na www.europark.cz, ale abych aspoň trošku představil umělce, tak on žil, a tedy on zemřel 31. prosince roku 2023 v

Rozezněla se předehra k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Polská státní filharmonie v Katovicích vám dílo zahrála a řídil Johannes Wilner. Přidám předpověď počasí, bude se postupně ochlazovat. To, co očekávají dneska meteorologové v noci, tak to budou nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. Zpočátku bude oblačno, místy bouřky nebo přehánky. Během noci budou srážky ustávat a částečně oblačnosti i ubyde. No a co se týče zítřejšího čtvrtečního počasí, tak tam už budou nejvyšší teploty v Praze jen mezi 17 až 19 stupni. Ráno bude polojasno, pak se ale místy zase odpoledne přidají přehánky a večer zase bude ubývat trochu oblačnosti. Tak tolik předpověď počasí a teď další skladba na rádiu Klasik Praha, která je známou částí španělské rapsodie Maurice Ravela. Je to Féria. Boston Symphony Orchestra řídí Seiichi Ozawa.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
10: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Chviličku jsme sledovali teď život hrdinů v díle Richarda Strause, které má několik částí. Ta první právě se jmenuje Hrdina. Hrál mládežnický orchestr Gustava Mahlera a řídil Seiichi Ozawa. To je nahrávka z roku 2000, mimochodem je to na nahrávce, které vyšlo taky díky Reno Capisonovi, který tady hrál s tím mezinárodním mládežnickým orchestrem tehdy jako koncertní mistr. No a je tu poslední skladba této hodiny, Jota, tedy finále baletu Třírohý klobouk Manuela de Falla.

0: A tak je konec choty. Finále svity z baletu Třírohý klobouk Manuela de Falli. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. 6. května středa. Už je po 16. hodině a vy dál posloucháte svoji oblíbenou stanici.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Zaniklé štěstí, to je název první části snů tohoto cyklu Bedřicha Smetany. Na klavír hrál Jan Bartoš. V této hodině, kromě toho, že budeme poslouchat nahrávky, které už asi od nás znáte, třeba symfonii číslo 5 F-dur Antonína Dvořáka nebo od Johna Fielda sonátu pro klavír S-dur opus 1, to alespoň v té první části této hodiny, tak mám teď pro vás taky novinku.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na Štědrý den, tedy 24. prosince roku 1800, se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o dva roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se jí rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Cœur de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Gilly Rose, tenorista Stanislas de Barberac a basista Noel de Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhu z biblické knihy Genesis komponoval působivou skladbu o třech částech, z nichž první dvě popisují stvoření světa samotné, závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc teda téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půlstoletí staršími barokními oratorii Handlovými. Na druhou stranu obsahuje řadu progresivních hudebních prvků směřujících už k romantismu. Poslechněme si jako ukázku ze Stvoření teď ikonickou úvodní část znázorňující Stvoření světa z chaosu.

Seznámili jsme vás s novinkou týdne, teď vám úvod Haydnova stvoření zahrál orchestr Le Concert de la Loge, řídil ho Julien Chauvin a víc informací o této nahrávce se dozvíte samozřejmě taky na našich webových stránkách. Jaroslav Ježek sice samozřejmě neodmyslitelně patří k Osvobozenému divadlu, ale my si teď poslechneme Charleston, koncertu pro klavír a orchestr tohoto skladatele.

Prvky jazzu i moderních tanců vykazuje od Jaroslava Ježka koncert pro klavír a orchestr. My jsme poslouchali třetí část Charleston, kterou zahráli Igor Ardašev na klavír a Filharmonie Brno. Řídil Leoš Svárovský. Za chvíli vás Nikola Bojčev pozve k pořadu, který vysíláme právě dnes v 19 hodin o filmové a s filmovou hudbou. A teď si předtím poslechneme ještě Sebastiana Knauera, který bude hrát na klavír spolu s německým komorním orchestrem Berlín a dirigentem Davidem Newmanem. A to hudbu z filmu A Patch of Blue. A Patch of Blue, tedy správně, toho skladatele, kterého vám teď představím, a tím je Jerry Goldsmith, držitel jednoho Oscara, 18 nominací, 6 Grammy, 9 Zlatých glóbů a 4 cen BAFTA.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů. S apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
13: Tohle je Klasik Praha.

Končila další hudba na našem rádiu, poznali jste určitě Ježíš zůstává mou radostí, tuhletu kantátu Johanna Sebastiana Bacha, kterou zaspíval Monteverdiho sbor a zahráli angličtí barokní solisté, které řídil John Eliot Gardiner. Mám pro vás zase další pozvánku. Oficiálně začíná Pražské jaro 12. května mou vlastí ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Samozřejmě Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit šéfdirigent Petr Popelka. Nicméně už 7. května, a to je zítra, odstartuje 77. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, která se letos uskuteční v oborech příčná, flétna a klavír. Letos se do soutěže přihlásilo 470 mladých umělců z 41 zemí světa. Z nichž porota vybrala k účasti v prvním kole 48 flétnistů a 42 klavíristů ze 17 zemí světa. České barvy bude hájit 5 mladých umělců, 4 v oboru flétna a 1 v oboru klavíru. Podpořit mladé talenty můžete i vy, a to 7. a 8. května ve Vršovickém vzletu, 11. května potom na pražské Hamu a 13. května ve Dvořákově síni Rudolfína. V oboru klavír začne soutěž prvními koly 8. a 9. května na Hamu, druhé kolo pak proběhne tamtéž 12. května a soutěž vrcholí velkolepým finále 14. května ve Dvořákově síni Rudolfína. S podporou nadace ČES bude možné sledovat výkony soutěžících ve druhém a třetím kole taky živě na YouTube kanálu Prague Spring Festival. No a protože jsem říkal hodně termínů, tak se podívejte na stránky Pražského jara www.festival.cz a tam najdete taky další podrobnější informace. My budeme hrát českou hudbu, a to hudbu Antonína Dvořáka teď, a to finále symfonie číslo 5 F-dur tohoto skladatele, a Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Finále Allegro molto 5. symfonie F-dur Antonína Dvořáka přinesla Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. A teď se společně vypravíme do Irska za skladatelem Johnem Fieldem, který žil v roce 1782 až 1837. Studoval u Mucia Clementiho, dalšího známého hudebního skladatele, a byl taky koncertním klavíristou. A my si právě teď od Johna Fielda poslechneme rondo sonáty pro klavír S-dur. Zahraje klavírista Michal O'Rourke.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička. Bilabil.cz.
8: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Izomat stavebniny.
12: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
13: Best Beleza.
12: Nádherná zahradní dlažba.
13: Best Bellissima.
12: Dvě úžasné zahradní dlažby.
13: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Třetí věta Presto symfonie číslo 7 a dur Ludwiga van Beethovena se Chicagským symfonickým orchestrem, který řídil Georg Scholty, zakončila tuto vysílací hodinu. Teď je přesně 17 hodin, středa 6. května. My si za chviličku poslechneme část dechového kvintetu Karla Nielsena.
1: Ladíte Klasik Praha.

Belfiato Quintet provedl část dechového kvintetu Karla Nielsena. Bylo to téma taky variace v tempu un poco andante. No a tak začala další hodina našeho vysílání po 17. V 18 hodin uslyšíte taky zprávy a v této hodině se zastavíme společně třeba u hudby Johna Williamse, zazní téma z filmu Jurský park. Uslyšíme skladbu Miloslava Kabeláče, skerco jeho sonáty pro violončelo a klavír. Přijde zaspívat Jonas Kaufmann v opeře Bohéma Giacoma Pucciniho a pustíme si třeba i Rodrigův koncert z Aranjuez pro kytaru a orchestr. Teď se zastavíme u barokního díla Antonia Vivaldiho, část Adagio, koncertu pro housle, smyčce a basso. Continuo začíná.

Gillian Chauvin zahrál teď na housle část Vivaldiho koncertu pro housle, smyčce a basso continuo část Adagio a spolu s ním účinkoval soubor Le Concert de la Loge. No a teď je tu Jurský park, Johna Williamse, skladba, kterou určitě dobře znáte a která vám připomene ten film. Je to živá nahrávka Berlínské filharmonie se samotným Johnem Williamsem.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Skončila další skladba, byla od Maurice Ravela, určitě jste poznali, Pavanu za mrtvou infantku, účinkoval ho bojista Albrecht Mayer a Academy of St. Martin in the Fields řídil Matthias Menius v případě této skladby. Dnes večer uvádíme hudbu Leoše Janáčka v programu koncertu bez smokingu ve 20 hodin, ať už to budou lažské tance nebo meziaktní hudba. V aranžmá Františka Jílka, Příhody Lišky Bystroušky či Rapsodie pro orchestr Taras Bulba. A na našich webových stránkách taky najdete informaci o tom, že se bude konat zase festival Leoše Janáčka, který vás zve i na velkolepé finále, i na novou scénu na Hukvaldském dvoře. Ten festival má už 76. ročník a co všechno na něm uvidíte a uslyšíte, na to se podívejte na našich webových stránkách. Teď zazní dílo Miloslava Kabeláče, skerco, sonáty pro violončelo a klavír, a zahrají violončelista Jan Fogler a klavírista Robert Kolinsky.

Jonas Kaufmann teď zpíval v této písni, v této arii, promiňte, opery Bohema, Giacomo Pucciniho za doprovodu Prague Philharmonic Orchestra řídil Marco Armiliato. A já se zmíním ještě o jedné akci, která se koná v Třeboni. Jsou to mistrovské kurzy pod názvem Třeboňská letní setkání. Nabízejí setkání s předními solisty v oborech violončela, viola, hoboj, akordeon, kytara a zpěv. A právě v tom zpěvu se letos k tomu množství lektorů přidají další dva, a to violistka Kristýna Fialová a taky baritonista Jiří Rajniš. Znáte je i z našeho vysílání. Oba umělci patří k evropským špičkám svých oborů a přihlášky na ty mistrovské kurzy, pokud byste se chtěli zúčastnit jakýkoliv, tak ty jsou samozřejmě k dispozici už teď, když si najdete webové stránky Třeboňská letní setkání, tak tam najdete příslušné odkazy. U nás teď najdete koncert Aranjuez pro kytaru a orchestr. To je jedno z nejpopulárnějších děl Joaquina Rodriga. My uvedeme třetí větu Allegro Gentile. Pepe Romero bude hrát na kytaru a Academy of St. Martin in the Fields řídí Neville Mariner.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vyprávěli jsme jednu z legend z pera Antonína Dvořáka, a to devátou část tohoto díla Andante con moto. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. A ještě před zprávami, které začnou krátce po 18. hodině, vám nabídnu allegretto koncertu pro klavír a orchestr C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Je to jeho 24. klavírní koncert.

0: Krátce po 18. hodině teď skončilo Allegretto, třetí věta koncertu pro klavír a orchestr C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. U klavíru byl Alfred Brendel a Charles Mekeras řídil skotský komorní orchestr.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Premiéra Andreje Babiše netěší plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. Nikdo z české vlády se ho podle něj nezúčastní, zároveň vyjádřil obavu z poškození vztahů s Německem. Akce naplánovaná mezi 22. a 25. květnem se má poprvé uskutečnit v Česku. O postoji ke konání sjezdu vzrušeně debatovali dnes poslanci, pokračovat mají zítra večer. Koalice ANO a SPD motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Ve věku 87 let zemřel Ted Turner, zakladatel americké televizní stanice CNN, prvního kanálu, který vysílal 24 hodin denně zprávy. Založením kabelové televize WTBS se stal průkopníkem ve vysílání programu různých televizních stanic. Vrhl se i do filmového světa, když koupil studio Metro-Goldwyn-Mayer. Brzy ale prodal, protože se zatížil svými sportovními investicemi, koupil totiž baseballový tým Atlanta Braves a basketbalový tým Atlanta Hawks. Jako filantrop je znám darem miliardy dolarů Organizaci spojených národů. Díky němuž vznikla nadace United Nations Foundation. V Budapešti se 1. května otevřela výstava Freddy The Exhibition. Nabízí mimořádně rozsáhlý soubor předmětů spojených se životem a tvorbou hudebníka Freddieho Mercuryho. Jeho svět z bezprostřední blízkosti. Vznikla z iniciativy

0: českého sběratele Tomáše Hykla a připomíná mimo jiné i koncert skupiny Queen v Budapešti v roce 1986. Významnou roli v podobě maďarské výstavy sehrály i akvizice z aukce společnosti Sotheby's, kde se v minulých letech objevily tisíce předmětů z Mercuryho osobního archivu. Mnohé z nich se staly majetkem českého sběratele. A počasí v noci, zpočátku oblačno, místy ještě přehánky nebo bouřky, ojediněle mohou být i silné, během noci srážky ustanou. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, odpoledne se zase místy přidají přehánky, ale bouřky už jen ojediněle. Večer začne srážek ubývat, nejvyšší teploty zítra 17 až 19 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Symfonie číslo 2 Leonarda Bernsteina se jmenuje Věk úzkosti, epilog tohoto díla. Teď zahráli klavíristka Beatrice Rana a orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. Jaký je program této poslední hodiny? Bude teda nejen hudební, protože uslyšíte taky rozhovor o hudebním festivalu Ludvika van Beethovena. Ten pro vás připravuje Martina Klausová na čas po 18. hodině a 30. minutě. A pokud se týká hudby, tak zazní nejenom smyčcový oktet S dur Felixe Mendelssohna Bartoldiho, ale také dílo Camille Saint-Saënse, tanec kostlivců. To vybírám samozřejmě namátkou. Teď je připravena zajímavá skladba, je to píseň z písňového cyklu Chanson pour les oiseaux. A píseň, která do tohoto cyklu patří, nese název Le Petit Pigeon Bleu. Autor Louis Betz, francouzský skladatel, kritik a divadelník. Je to píseň, která by se dala přeložit jako Modrý holoubek a je druhou částí jeho cyklu Píseň nebo písně pro ptáky.

A tu píseň, kterou jste teď slyšeli, zpívali sopranistka Jilly Rose, zpívala teda na klavír, hrála Susan Manoff. Teď se zastavujeme u komorní tvorby Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho smyčcového oktetu S-dur, a část presto tohoto díla si teď poslechneme.

případě smyčového oktetu S-dur a části presto se spojily v díle Felixe Mendelssohna Bartoldiho dvě tělesa, Katior Eben a Belcha Quartet. A tak jste měli možnost slyšet i tuto skladbu na rádiu Klasik Praha. Já vás teď pozvu taky k večerním pořadům našeho rádia. Nikola Bojčev, ten tady bude v 19 hodin s pořadem, který se jmenuje Hudba stříbrného plátna. A tentokrát se bude věnovat hudbě k filmům romantickým, třeba Čtyři svatby a jeden pohřeb, anebo Pýcha a předsudek. No a Martina Klausová dnes večer na rádiu Klasik Praha připomene dirigenta Zubina Mechtu, který v roce 2026 slaví 90. narozeniny.

Melvin Tan zahrál ze 7 bagatel Ludvíka van Beethovena 4. Andante v tónině a dor. A je tu filmová hudba, před chviličkou jsem vás zval na pořad, ten začne ten ucelený v 19 hodin, ale teď je tu taky filmová hudba z filmu, ale staršího, Sladký život, hudba z filmu La Dolce Vita, Nina Rotti. Filharmonika della Scala bude hrát a řídí Riccardo Chailly.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Slavný rod rodiny Bachů teď zastoupil Karl Philipp Emanuel Bach, když jsme uvedli jeho Allegro Assai, třetí větu koncertu číslo 2 B-dur pro violončelo a orchestr. Zahrál Jiří Hošek na violončelo a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Jiří Malát. Teď už si pozve hosta k mikrofonu do studia Rádia Klasik Praha moje kolegyně Martina Klausová.
1: Milí posluchači, Česká republika má to privilegium, že má velkou řadu výtečných muzikantů a také řadu krásných hudebních přehlídek, které nás provázejí během celého roku. A je tady také řada festivalů, které mají už velikou tradici a k ním rozhodně patří hudební festival Ludvíka van Beethovena, který v loňském roce měl kulaté 60. jubilejní vydání, řekněme. A hlavním pořadatelem tohoto festivalu je Severočeská filharmonie Teplice, která připravila pro ten letošní rok tedy 61. ročník festivalu. No a kdo jiný by nám měl o tom říct více než ředitel této instituce, tedy Severočeské filharmonie Teplice, pan magistr Roman Dietz. A já jsem moc ráda, že je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to opravdu obdivuhodné, 60 naplněných ročníků, ale to z vás čeká tedy 61. A je to festival, který obohacuje nejenom přímo Teplice, ale i široké okolí. Tak pojďme se podívat, jak bude ten letošní ročník vypadat, kolik koncertů vlastně tam bude zhruba.
2: My se držíme tradice, že máme zhruba kolem 20 koncertů ročně, nebo na každém ročníku festivalu. Loni bylo už 22, letos to bude 21 koncertů. Z toho jsou 4 symfonické koncerty, pak jsou to komorní koncerty, ale máme tam i koncerty s mladými umělci, máme tam koncerty ve spolupráci s konzervatoří, která právě uvede například i muzikál Starci na chmelu. Takže je to opravdu pestrý festival a myslím si, že z tohoto festivalu si vybere každý podle svého gusta.
1: Ten festival trvá prakticky měsíc od 28. května do 25. června. Já jsem říkala, že to je vlastně více míst než jenom samotné Teplice. Tak pojďme se dotknout toho, kde všude ta muzika zazní.
2: Ano, je to vlastně v nějakých méně než 30 dnech se uskuteční těch 21 koncertů, takže to je skoro každý den. A děláme to v 10 městech Ústeckého kraje, prakticky jenom v Ústeckého kraje, takže je to Klášter Svatohří, Chomutov, Most, Děčín, Litoměřice, alebo zámky Jezeří, zámky Velké Březno a další. Samozřejmě centrem zůstává město Teplice, kde se konají i komorní i symfonické koncerty, jako koná se tam zahajovací koncert i závěrečný koncert.
1: Vy už jste zmiňoval, že jsou to tedy koncerty jak orchestrální, tedy symfonické, tak ty komorní, tak pojďme se dotknout některých těch bodů, které by mohly být nějakým jaksi vodítkem, kam za čím zajet. Určitě se zmíníme o tom zahajovacím koncertu, to je vždycky takový ten start.
2: Ano, máme takovou tradici, že máme dva šéfdirigenty, respektive jednoho šéfdirigenta a jednoho čestného šéfdirigenta a oni se pravidelně střídají a prohazují si, kdo bude vždycky na zahajovací závěrečný koncert. Takže letos to bude na zahajovacím koncertě řídit tento koncert náš čestný šéfdirigent Charles Olivier Munro, který si pozval své přátele z Hongkongu. Je to vynikající tenorista Warren Mok a sopranistka Bing Bing Wang a přednesou árie slavné oper, ale i operet. A naopak na závěrečném koncertě bude náš současný šéfdirigent Petr Vronský dirigovat úžasný koncert s vynikajícím houslovým virtuózem Maximem Wengerovem. Takže Maxim Wengerov je 25. června tohoto roku a přednese Čajkovského houslový koncert a myslím si, že to je ta hlavní hvězda našeho letošního festivalu.
1: Tak to bez pochyby, to je velké jméno, tak to se velmi těšíme, jak říkáte, Čajkovského koncert, to je erbovní dílo vlastně houslové literatury. Ty koncerty orchestrální jste zmiňoval, že budou 4, 2 už jsme vyjmenovali, tak možná se pojďme teď podívat na ty další dva.
2: Ano, my máme jeden koncert věnovaný mladým umělcům, kde se vystřídají solisté a dirigenti z Vysoké hudební školy z Vídni, tak to je koncert věnovaný jim, protože s nima dlouhodobě spolupracujeme s touto školou. A ten druhý koncert je ve spolupráci s mnichovským sborem Brahms, s Brahmsovým mnichovským sborem. My máme koncerty i v Německu a právě spolupracujeme s tímto sborem, kde v Mnichově provedeme Verdiho Requiem a rozhodli jsme se, že taková předpremiéra toho koncertu, který bude v Herkules sálu v Mnichově, bude i v Teplicích v rámci festivalu, takže i v Teplicích zazní Verdiho Requiem s vynikajícími solisty, s německým dirigentem a právě s mnichovským brámsovým sborem.
1: Tak to jsou tedy ty 4 velké orchestrální koncerty, ale samozřejmě celá ta plejáda těch dalších komorních také stojí za zmínku. Jsou tam jak čeští interpreti, tak zahraniční hosté, tak na které koncerty bychom mohli pozvat?
2: Máme tady spoustu koncertů, všechny vyjmenovat asi nemůžeme. Já se osobně těším na tom, když třeba umělci ze zahraničí hrají českou hudbu, jako například Dvořákův smyšcový americký kvartet, a nebo když tam bude Dvořákovo klavírní kvarteto, které přednese v Klášterci na Toří na zámku, přednese moji velmi oblíbenou skladbu, kterou jsem často hrál ještě jako houslista, Schubertův Pstruh kvintet pro vlastně kvarteto a kontrabas. Je tam celá řada dalších komorních koncertů, ale já bych mohl zmínit například i ten muzikál Ty starci na chmelu, to je opravdu, máme takovou tradici, že spolupracujeme s konzervatoří Teplice a oni každý rok vždycky připraví nějaké představení, které není ani symfonické, ani komorní, někdy se nedotýká ani klasické hudby, ale to je to opravdu muzikál Starci na chmelu, takže si myslím, že opravdu i tato hudba do našeho festivalu patří, přestože náš festival se jmenuje Ludwig van Beethoven, bude věnována tomuto velikánovi světové hudby. Takže si myslím, že tam samozřejmě můžou zaznít i tyto skladby nebo tato dramaturgie trošku vybočující z klasického rámce.
1: Když už jste zmiňoval Ludvíka van Beethovena, tohoto vídeňského velikána, tak samozřejmě ta jeho hudba, jak říkáte, pochopitelně není všude na všech těch koncertech, ale je tady, jak se dívám do programu, řada těch projektů, které Beethovena tam budou reflektovat.
2: Určitě, my hrajeme například na koncertě 4. června hrajeme Beethovenovu 8. symfonii, která má také vztah k Teplicím, ale věnujeme se i současníkům Ludvíka van Beethovena, který mají vztah k našemu kraji, jako například koncert, který bude 8. června, to je duo Konesione, které představí skladby Josefa Matyáše Wolframa, což je možná pro vás trošku neznámé jméno, ale pro nás velmi významné, protože to byl vynikající skladatel, vynikající hudebník, a představte si dělal starostu města Teplic, ale v roce 1838 nebo v letech 1829 až 38-39. A on se zasloužil o to, že v Teplicích vznikl profesionální symfonický orchestr, takže díky jemu prakticky můžeme dnes tady být a působit, protože zhruba před těmi 190 lety založil právě profesionální orchestr on. No a on napsal celou řadu nádherných oper a celou řadu nádherných skladeb a právě na tomto koncertě zazní jeho díl.
1: Takže kde jinde jej připomínat, než právě u vás v Teplicích. Určitě si to zaslouží a jak říkáte, to jméno není příliš známé, tak je dobře, že se dostane zase trošičku do hledáčku posluchačů. Toho Beethovena tam bude samozřejmě ještě víc, než jste zmiňovala, jenom namátkou tady vidím, že Vojtěch Spurný tam bude mít také program Beethovena, jeho současníci a i to zmiňované České filharmonické kvarteto hraje Beethovena, takže Beethovenovi bude učiněno zadost.
2: Ano, je to tak, je to takový pilíř našeho festivalu.
1: V těch komorních projektech koukám, že je docela hodně programů, kde se uplatní také solové hlasy.
2: Je to tak, pěvci, je to tak. Je tam, já nevím, jestli mám tady věnovat čas jednotlivým solistům, ale třeba na zámku Jezeří tam zazní pěvecký recitál. Jak jsem říkal, to brám Verdiho Requiem, tam také jsou pěvečí solisté. Je to celá řada. Já si myslím, že posluchači, kteří si budou chtít přečíst podrobný program a dramaturgii, tak všechno najdou na našich webových stránkách. Je to velmi jednoduché www.beethovenfestival.cz. Jsou tam všechny podrobné dramaturgie. Bude tam i katalog, který vydáme už za 14 dní, takže posluchači se mají na co těšit.
1: Tak já jsem ráda, že jste odkázal na ty webové stránky, protože jak sám říkáte, je to více než 20 projektů, nemůžeme je zmínit všechny, ale samozřejmě 61. hudební festival Ludvíka van Beethovena je před námi, takže je z čeho vybírat. Už jsme říkali, že to budou zhruba 4 týdny krásných hudebních projektů a já jsem moc ráda, že nás přišel do studia stanice Klasik Praha pozvat ředitel Severočeské filharmonie Teplice, která právě tento festival pořádá, pan Roman Dietz. No a kromě toho programu předpokládám, že na webových stránkách je i návod, jak získat vstupenky.
2: Ano, samozřejmě, když si naši posluchači, potenciální posluchači otevřou naše webové stránky, tak pod každým koncertem je odkaz na prodej vstupenek, který byl zahájen už 1. února a mám velkou radost třeba, že zahajovací koncert a závěrečný koncert, ale i další koncerty jsou ze 3/4 již vyprodány, takže asi není na co čekat, protože máme sice teď konec dubna, tak festival začíná až za měsíc, ale už přesto od 1. února se prodávají vstupenky velmi dobře, což mám velkou radost.
1: Tak to nás samozřejmě těší a já jsem chtěla podotknout, že ty Teplice ani ta další místa, na která zveme tady za hudbou, nejsou od Prahy daleko, takže věřím, že i praští posluchači si tam najdou cestu, protože je za čím přijet na 61. ročník.
2: A nejenom praští, ale samozřejmě i posluchači z Německa, ke kterým asi váš signál nedosáhne, ale přesto k nám velmi často jezdí, ale z Prahy je to do Teplic zhruba 50 minut, takže když budou nějaké velké zácpy teda.
1: Tak je to velmi dobře přístupné. A navíc, co se té poslechovosti týče, tím, že Radio Klasik Praha dnes už vysílá také prostřednictvím prostřednictvím internetu, tak máme i řadu zahraničních posluchačů. Ale to jenom na okraj. Já moc děkuji za návštěvu, ať se ten festival vydaří tak, jak jste naplánovali, a samozřejmě se těšíme na další projekty, které vy už máte určitě v hlavě a rozpracované.
2: Já vám děkuji za pozvání a budu se těšit na shledání na koncertech našeho festivalu.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Keith Clark a orchestr provedl tanec kostlivců, skladbu Camille Saint-Saëns. Teď už se blíží pořad Hudba stříbrného plátna, protože za chviličku bude 19 hodin. Já vám teď ještě nabídnu píseň Radujte se o Čechové Mariánští Sodálové z kancionálu Česká mariánská muzika Adama Václava Michny z Otradovic. Účinkovat budou sopranistka Hana Blažíková a kolegium Mariánů Sobor vedený Janou Semerádovou. Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí, přeji příjemný večer, taky krásný ten zítřejší den, to už bude čtvrtek 7. května a zítra večer se sejdeme společně s mým hostem u pořadu z archivu osobností.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, prvalá baláda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
10: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
11: Hudba stříbrného plátna.
9: Nejlepší filmové melodie.
12: Na rádiu Klasik Praha se v této hodině budeme věnovat hudbě romantických filmů, když je ten květen měsíc lásky. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Naše první zastávka, drama z roku 1993, Věk nevinnosti, nás zavede do New Yorku 19. století. Režisér Martin Scorsese si pro tento vizuální skvost vybral legendárního Elmera Bernsteina. Ten vytvořil soundtrack, který je stejně bohatý a vrstvený jako kostýmy ve filmu. Zajímavostí je, že Bernstein se rozhodl jít proti tehdejšímu trendu moderní filmové hudby a složil čistě neoromantické dílo inspirované Brahmsem a Čajkovským. Hudba zde neplní jen roli kulisy. V prostředí, kde je otevřené vyjádření citů společenským tabu, jsou to právě smyčce, které křičí potlačovanou vášeň mezi Danielem Day-Lewisem a Michelle Pfeiffer.

pořadu Hudba stříbrného plátna se posuneme o 100 let dopředu k britské klasice. Ačkoliv komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb doprovází jemná a vtipná instrumentální hudba Richarda Harveyho Bennetta, tento snímek se zapsal do historie hlavně díky jedné písni. Cover verze hitu Love is All Around od kapely Wet Wet Wet strávila na vrcholu britské hitparády neuvěřitelných 15 týdnů. Málo se ale ví, že kapela byla z úspěchu písně nakonec tak otrávená, že ji sama nechala stáhnout z prodeje, protože lidé už začínali být na tento hymnus lásky alergičtí. Přesto zůstává symbolem nenucené romantiky 90. let minulého století. My si ale pustíme instrumentální práci Richarda Harveyho Bennetta.

Pokud existuje soundtrack, který dokonale zachycuje ranní mlhu nad anglickým venkovem, je to ten od Daria Marianelliho pro filmovou adaptaci románu Jane Austen Pýcha a předsudek. Skladatel dostal od režiséra Joe Wrighta nelehký úkol. Hudba musela vycházet přímo z doby Jane Austenové. Marianelli proto do partitury zakomponoval klavírní sóla, která zdejí, jako by je mohla hrát sama Elizabeth Bennet. Hlavní téma je inspirované raným Beethovenem a zajímavostí je, že klavírista Jean-Yves Thibaudet do nahrávky vložil takovou jemnost, že se soundtrack stal jedním z nejprodávanějších alb klasické hudby té dekády.

Na Rádiu Klasik Praha se věnujeme romantickým filmům a takovým je i životopisný snímek Teorie všeho. Láska Stephena a Jane Hawkingových nepotřebovala velkolepá gesta, ale hloubku. Islandský skladatel Johan Johansson za tento soundtrack získal Zlatý globus a nominaci na Oscara. Jeho přístup byl unikátní. Spojil minimalistické klavírní cykly s jemnou elektronikou, aby naznačil propojení lidských emocí s nekonečným vesmíru. Hudba graduje v cyklech, což má evokovat plynutí času, který byl pro Hawkingův život tak zásadní. Je to jedna z nejčistších a nejdojemnějších kompozic moderního filmu, která dokazuje, že i věda může znít neuvěřitelně romanticky.

A na závěr se podíváme do současnosti. Letošní adaptace literární klasiky Emily Bronteové Bouřivé výšiny přinesla radikální pohled na osudovou lásku Heathcliffa a Katy. Hudební doprovod sází na syrovost. Soundtrack postrádá líbivé melodie, opírá se o experimentální využití violončela a zvuků větru nahraných přímo v yorkshireských vřesovištích. Hudba zde nepůsobí jako doprovod, ale jako samotný divoký živel, stejný, jaký je vztah dvou hlavních hrdinů. Ukázkou práce skladatele Anthony Willise se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Jsme Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Dnešní večerní koncert bude patřit hudbě jednoho z čelných představitelů české hudby, Leoše Janáčka. Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 v Hukvaldech. Lásku k hudbě zdědil od rodičů. Otec se přísně staral o jeho hudební vzdělání a tak už jako malý chlapec dokázal Leoš Janáček hrát klavírní sonáty. V roce 1865 ho otec poslal do starobrněnského kláštera, což byla výběrová hudební škola pro malé chlapce. Tady se musel mladý Janáček potýkat s krutou klášterní disciplínou, znásobenou navíc tím, že se jednalo o školu německou. V roce 1869 nastoupil podle původního přání svého, v té době již zemřelého otce, na učitelský ústav. Vypomáhal také na kůru starobrněnského kostela, kde jej počase skladatel a kněz Pavel Křížkovský jmenoval svým zástupcem a s jeho doporučením také později Janáček odešel na Skuherského varhanickou školu do Prahy. Po krátké studijní cestě do Lipska se Janáček rozhodl natrvalo vrátit do Brna, kde nastoupil dráhu učitele a zároveň se stal i sbormistrem spolku Svatopluk a Besedy brněnské. V té době se také zasnoubil s dcerou ředitele učitelského ústavu Zdenkou Šulcovou, ale manželství nebylo příliš šťastné. V roce 1888 se Janáčkovým narodila dcera Olga. O 6 let později syn Vladimír, který však brzy zemřel. Vedle vlastní skladby se Janáček vždy intenzivně zajímal o moravský lidový folklor. Sbíral lidové písně a právě v nich našel inspiraci pro lašské tance, které napsal po vzoru dvořákových slovanských tanců. A právě lašské tance, které vznikly v letech

0: 1889 až 90 uslyšíme v úvodu dnešního večerního koncertu, který, jak už jsem říkala, je sestaven z Janáčkových děl. Nejprve tedy zazní Starodávný, poté Požehnaný, Dymák, další s názvem Starodávný, pak Čeladenský a šestici lašských tanců Leoše Janáčka uzavřou Pilky. Lašské tance pak v dnešním večerním koncertu vystřídá svita z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. Tato autorova sedmá opera spojuje dva zdánlivě odtažité světy, které Janáčkovi učarovaly a které střídavě opouštěl a vyhledával. Operu se všemi programy a úspěchy, které mu jeho umělecký osud nadělil, a přírodu, k níž se v pozdějším věku stále častěji utíkal, vyhledávaje les a ticho. Libreto si k opeře napsal Janáček sám, a to podle knihy Rudolfa Těsnohlídka. Premiéra opery se konala v brněnském Národním divadle 6. listopadu 1924 pod taktovkou Františka Neumana. První režisér Ota Zítek vycházel ve svém pojetí z autorových představ a na dlouhou dobu předurčil inscenační tradici díla. I na první výtvarníky měla opera velké štěstí. V Brně to byl Eduard Milén a v Národním divadle v Praze Josef Čapek. Pražská premiéra, kterou skladatel označil za svůj největší životní úspěch, se uskutečnila 8. ledna 1925 a u dirigentského pultu tehdy stanul Otakar Ostrčil. V listopadu téhož roku obdržel autor za operu státní cenu. Dílo náleží k Janáčkovým nejliričtějším a nejmelodičtějším a krása Janáčkovy hudby z této opery se stala inspirací i pro dirigenty Václava Talicha a Františka Jílka, kteří z materiálu opery vytvořili orchestrální svity. Dnes večer uslyšíme aranžmá Františka Jílka. Posledním titulem dnešního večerního koncertu bude pak Janáčková rapsodie pro velký orchestr Taras Bulba, dokončená roku 1918, která je inspirována stejnojmenou povídkou Nikolaje Vasilieviče Gogola a oslavuje hrdinství ruského lidu. Hudbu Leoše Janáčka, lašské tance, svity z opery Příhody Lišky Bystroušky i rapsodii Taras Bulba bude dnes večer hrát Filharmonie Brno, kterou povede dirigent Jakub Hruša. Přeji vám tedy krásný umělecký zážitek a příjemný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Další hudba podle kalendáře připomene krásné kulaté narozeniny dirigenta Zubina Mehty, rodáka z indické Bombaje, který se narodil v zámožné zoroastriánské rodině, náležející k etnické skupině Pársů, a to 29. dubna 1936. Jeho otec byl houslista a dirigent, zakladatel Bombajského symfonického orchestru. Zubin chodil do jezuitské školy v Bombaji. Od dětství hrál na housle a klavír a už v 16 letech dirigoval Bombajský orchestr. V roce 1950 začal na přání rodičů studovat medicínu, ale po roce studia opustil a začal se věnovat výhradně hudbě. V roce 1951 odešel do Vídně, kde studoval hru na klavír a kontrabas, kompozici a dirigování u Hanse Swarovského. Roku 1958 vyhrál mezinárodní dirigentskou soutěž v Liverpoolu a stal se tam zástupcem šéfdirigenta. Už v 60. letech dirigoval Vídeňskou a Berlínskou filharmonii a byl také v té době hostem festivalu Pražské jaro. V letech 1962 až 66 působil jako šéf symfonického orchestru v Montrealu a v letech 1962 až 78 zastával pozici hudebního ředitele Los Angeleské filharmonie. V letech 1977 až 2019 byl šéfdirigentem a hudebním ředitelem Izraelské filharmonie, která jej v roce 1981 jmenovala svým doživotním hudebním ředitelem. V letech 1978 až 91 byl také šéfdirigentem New Yorkské filharmonie, v letech 1998 až 2006 Bavorské státní opery v Mnichově. Mezi lety 1985 až 2017 působil také jako hudební ředitel festivalu Maggio Musicale ve Florencii. První hudební ukázkou bude teď valčík Vídeňské bombóny Josefa Strause mladšího. Zubin Mehta bude řídit Vídeňské filharmoniky.

V roce 1990 dirigoval Zubin Mehta v Římě první koncert tří tenorů Luciana Pavarottiho, Placida Dominga a José Carrerase, a to u příležitosti mistrovství světa ve fotbale roku 1990. Při tomto vystoupení řídil dvě spojená tělesa, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a orchestr Římského operního divadla.

Druhý koncert se třemi slavnými pěvci Pavarottim, Domingem a Carrerasem řídil Zubin Mehta v roce 1994 při vystoupení tenorů v Los Angeles. Několikrát stál také v čele vídeňských filharmoniků při jejich tradičních novoročních koncertech, a to v letech 1990, 95, 98, 2007 a 2015. V roce 1998 byl tento koncert zaznamenán a následně vydán na dvojici kompaktních disků, z níž teď zazněla první ukázka a my si poslechneme v zápětí další. V ní bude Mehta řídit vídeňské filharmoniky v jednom z nejslavnějších Straussových kousků, Valčíku na krásném modrém Dunaji.

Jako operní dirigent působil Zubin Mehta na mnoha předních světových scénách, mimo jiné v Newyorské metropolitní opeře, Vídeňské státní opeře, Milánské La Scale, v Berlíně, Londýně či na Salzburském festivalu. V roce 2005 zorganizoval v indickém Chennai koncert na památku obětí tsunami z 26. prosince 2004. Zubin Mehta je podruhý ženatý, z prvního manželství s kanadskou pěvkyní Carmen Lasky, s níž se oženil už během studií, má dvě děti, dceru Zarinu a syna Mervona, který se stal viceprezidentem Kimmelova centra ve Filadelfii. V roce 1969 se oženil podruhé, a to s americkou herečkou Nancy Kovac, která se po svatbě vzdala své herecké kariéry a rozhodla se plně podporovat manžela v jeho kariéře. Hudební tradice se ovšem v této rodině neomezila jen na Zubina Mehtu a jeho otce. Dirigentův bratranec Dadi Mehta je klavíristou a Dadiho syn Bijun Mehta operním pěvcem, který jako jeden z nejvyhledávanějších kontratenorů své generace vystoupil mimo jiné v hlavní roli ve sfilmované Gluckově opeře Orfeus a Euridika, která byla natočena v roce 2013 v barokním zámeckém divadle v Českém Krumlově. Zubin Mehta je nositelem řady vyznamenání, řádu Čestné legie, indického řádu Padma Vibhushan, izraelské Wolfovy ceny za umění, izraelské ceny, ceny za mír a toleranci OSN. Je také čestným občanem Florencie a Tel Avivu a čestným členem mnoha hudebních těles. Podílel se také na řadě vzdělávacích projektů. V roce 2005 mimo jiné spolu s filantropem Josefem Buchmanem založili hudební školu Buchman Mehta jako partnerství mezi Tel Avivskou univerzitou a Izraelskou filharmonií. Na závěr dnešního pořadu teď zazní skladba La Valse Maurice Ravela. Zubin Mehta bude v tomto případě řídit další ze slavných orchestrů, a sice Newyorskou filharmonii.